0: ale se být toho to hlindrý.
1: No, ale to nebyl díky se.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí opa.
1: A slíhe, smaknutí a slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má herka, bacha, trunka, zahra.
1: No, ale díky se, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko výrfe je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ho má mérno.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům. Witches.